Jestli už je tam vibe, Marlo už je tam můj vibe, gangbang vibe, je mi se kůl mají, to je balladá, ovo je tvrd hype, 10 hodin na tvrd hype.